A slunce se točí kolem ní a ty jsi hezká jako žár polední a ty jsi krásná jako smrt, která chodí kolem nás, tak pojď se ohřát, než nás všechny spálí mráz.

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče, klidně stůj. A tak tu sedím, drazí a milí,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Když hvězdy pláčou, na zemi roztančí vodu, myslí vám na to, co po mně zbyde.

Zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

Jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva, do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely, jak když pustíš tygry do arény, a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule, zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly, Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy, Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina, jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, škoda každé ráno.

0: ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu, je zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Každý ráno mám pocit, že jsem něco propás. Neslýcháno. Včera hlásil, co si školní rozhlas, že se pojede na výlet trošku poznat tenhle svět. A nic víc, nět třeba nět, nechtělo se mi zpět. Z oken autobusů krajina jak ze sci-fi filmu, jen několik kusů.

Mám pocit, že jsem něco propás, neslýcháno. Včera hlásil, co si školní rozhlas, že na cestě do ráje jsme špatně uhnuli a jedem do háje.

s kamerou.

co myslíš? Mám ještě na to se sám rozorat a zasít, sklidit rozemlít, znova upít.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou z tý řekl,

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

Vám poručík pořadový krok, za hojné účasti vděčného publika, major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou zad, krok sum krok a klus. Zastavit snad raz, dva, tři, pozor po všus. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením vpřed.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: me. Šachové figurky, porcelán, slon, domeček z karet, saxofon.

Církevní tatíci čertu se prodali, za úpis mlčení pohodlí dostali, do kleští chytili učení Kristovo, dali si odpustky za prolhané slovo. Haleluja! Církevní tatíci strachy se pomátli, do kruhu sofismat věřící zapletli, v bludišti prospěchu cestu si hledají, ve stínu kostela se spásou kšeftují. Haleluja! Církevní tatíci láskou vyhrožují, kdo s čertem nepůjde, tomu ji nedají. Milost rozmělnili biskupským halířem, svědomím čarují nad plným talířem. Haleluja! Církevní tatíci s předplaceným nebem prorokům vládnou svým mocenským souhlasem, na spásu nevěří, na

Světa volají, lidičky nevěřte, nebo vám nabijí. A kdyby někdo z vás přece jen uvěřil, pan biskup statíky hned by ho zatratil. Haleluja, církevní tatíci v naději vzdychají, věří, že v pokoji stáří se dožijí.

řemeslo zlý a starý mám. Těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj

když je smutný keramik, to je jiná píseň. Ten si v peci zatopí a už netrápí se. Nejdřív spálí dopisy od svý první lásky, potom skripta z umprumu, jsou jí

lásko ukrytá se vyryta v mé paměti. Neboj, čekám dál, jenom v malé naději. Vysněné jak návrat psance, girlandami snů.

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky And, přes práh ti nesmí žádnej muzikant.

vánoční vzkaz. Vytáčí točí, jak hombre sombrérem, má pěkný boky a španělský fas. Pohledem zavadí,

přijdeš, že zvonek nezazvoní, dveře se neotevřou, že prostě jinde s jiným seš, ještě mi scházíš.

vlas tam bude ležet na podlaze dlouze, než ho možná někdo po letech najde jako dávný vzkaz pod obrazem. A jak to smetí s

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Černý sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

když nad Prokopským údolím se rozezní zvuk lokálky, tak já, ať už to nebolí, si v očích sužím korálky. Na nitku snů a dávnejch vin z nostalgie utkanou navazuj dětský splín a lásku, který chyběl stín. Klubko slanejch vzpomínek rozmotávám po duši, pod kabátem zabuší, rozhoří se ohýnek. Po dlažkách se šplhám výš, roky v kapse rozkládám, noc věší světla na refíš a já se v čase propadám.

po Petříně. První pusa pod stromem byla z těch, co navždy jsou. Noc prosadil jsem za domem a první raní dvanáctkou jsem na Konečnou a pak zpět jel ubrečenej jak ten svět, co tušil stejně jako vy, že srdce chystá okovy.

jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybírej. Zase se kola točí, sukni zvedáš jako bočí, jen pro mě hlavou zakývej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. A jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buši, chvíli tomu tichu naslouchej. A nepletem si soucit s láskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Ka-

po nich jedu z pastvin velkoměsta k vám. Na místo vánku, uprostřed luk, zpívám k spánku, dopravní hluk.

zpátku svým rozumem. Měsíc ty dne v rybníku, jakoby tam talíř spal. Do pyžamových knoflíků starý kabát zapadal.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

nebe vymitého po bouři. Nebe, po němž ptáci zatouží, jen tak

Jménem Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál,

městě jménem, ale to je vlastně jedno, na sklonku přítomnosti a historie miliarda Pilátů. Zase si ruce vzal.

neumřeme na marnosti, nezahynem na úbytě. Mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko, miluji tě láskou svou, takovou podivnou. Co nemá hnedka za zadkem kudlu, a tak spíš podobám se pudlu, zaschytím jen malou čudlu, než moje přízraky procitnou. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě. Mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko, miluji.

nich jsou jen smutná pole slunečnic, jako se hráč z rána v baru loučí se svou partií kuleční kulečnic. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě, mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko, miluji tě, žiješ.

a všechno to začne znova. Čert sedí za sklenkou píva, že jsme blázni, podezřívá čas, který se divně dívá na kluka s kytarou, co zpívá, má hasičák.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

vsaď, klidně si vsaď. Můj kůň je outsider.

Ještě jsem neřekl, že mám rád ty stejné věci, co ty. Ještě jsem neřekl, že před tebou padám do němoty. Ještě jsem neřekl, že

zdraví, ještě to nevíš. Ještě jsem neřekl, že běhám za 12 vteřin stovku. Ještě jsem neřekl, že stavím ze syrek Eiffelovku. Ještě jsem neřekl, že umím být i jiný než nervózní. Ještě jsem neřekl spoustu věcí, co už nikdy nezazní. Ještě jsem nevyčíslil všechny svoje klady a teď už nemám kdy.

jak už teda můžeš říci pro mě ne? Dej mi seznam důvodů, proč nechceš mě mít ráda a já

jsou za ně, tak proč to není? A člověk by řval nejradši do celého města, vždyť my dva jsme přece ze stejného těsta, vždyť my nemůžeme přestat. Ne, my nemůžeme přestat.

ještě půjde, řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde. Co se to tu stalo, řekněte mi, co se to tu stalo, odkud to sem přišlo, kde se to tu vzalo, co se to tu stalo.

všecko projde, řekněte mi, co tu všecko projde, co tu všecko projde, než k něčemu dojde, co tu všecko projde, co se ještě stane, řekněte mi, co se ještě stane, řekněte mi, pane, co se ještě stane, když to nepřestane.

řekněte mi, kam to ještě půjde? Kam to ještě půjde? A co s námi bude, když to takhle půjde? A co s námi bude?

do bazénu zase vodu nepustili. Když tam skáču, uvědomuju si, že budu mít ruku v půlce přeraženou, abyste si aspoň oči v strachu zaclonili. Není lehké uchovat si svoje zdraví, kamarád měl pilu dobře nabroušenou.

0: vložit, vložit sáček do hrníčku. Odsávat, odsávat, ztrácíme ho. Kam strkáš tu lžičku, Petře, co jsme si říkali o hygieně? Au. Jak to, že nemáš rukavice?
1: Že?
0: Kde je teplom?

ten největší a nejkrásnější smutek pomene. Bude padat bílé světlo, bude sněžit komína, nad oharky sníh se rozplene. Tak ještě zůstaň s námi, aspoň chvíli pod zima. V létě jsme teprve vytušili, že na svět

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

ulici Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Ríšu vedl a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl. Hromadná doprava, bezvadná otrava, a kdo se rád mačká, užije si stačí kačka. Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka, tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne, no tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí

rázně. Cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení, trestních oznámení.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Od pradávna tichým krajem právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak.

Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi. Podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu. A ty jsi ztratila

a nadávali na řidiče, co nám nestavili. Utrhnul jsem ti kytku, dala si jí ke knoflíku a pak jsi mě nechtěla držet za ruku, protože se styděla.

jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu. Smáli jsme se lidem, co museli pořád chodit, a my jsme seděli s nohama na lavičce.

sladce, doťukání paciček na papír úřední, ventilačka, hloupej komár, barikáda práce a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej,

ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tahle křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš.

čáry máry, hloupé sváry, cviky kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky věcí.

o svatce, doťukání paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce, a já za ní bojuji úplně poslední.

okýnku orloje se loutky uklání. Hokinář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

kotlech oblohou. A naše cesty do těch dálek aspoň míří, když už tam nahoru za nimi nemohou. Když chlapec odjel, měla v hlavě balet, myšlenky šťastně skotačily za véno.

šetření skončilo a jí jako nějaký dámě projevil účast starší Seladon. Přidržel dveře

Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří,

Opatrně tiše se skryla v jeho stínu. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Myčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

jsem stránkama a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý pouti.

hlídal za cestou a čekal, že je na jednu zas potká. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí

skalami a tušil, že co hledám, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim rany. A z velikánských balvanů na drobnej písek

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Byl bych z té bitvy rád zběh a ty jsi zkousala nechty a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

všechny. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté, srdce už mám samý steh. A ty si dál koušeš nechty. A z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté.

mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech, tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho nech. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

když vlčky prochází rušnou ulicí, v očích má podivný třmit. Nikdo ho nevidí, jak věčně bloudící hledá svůj ztracený klid. Jen občas

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívám.

0: vlastně děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.

Mají tě v ohrádce, za mřiště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývaj násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

zkusit se s mocným přijít, mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit, korektně zdvořile, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje mistře už čekají, oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač my jen mysleli,

a dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

chladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.

0: davy uspěchaný, kam jdou, na cesty nepoznaný, kam jdou,
1: kde čas ztrácí svůj sen,
0: o výškách nad oblaky.

0: uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: Na cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí? Zas víš,
0: a zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy, pole.

A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zítra.

majpům z vandráckýho cechu. Nenosí splíny, no nedbaj okolí, svý tělo klidně svěří do náruče mechu. Večeři nepohrdnou párkem z fazolí, takže vím přesně, kam dnes tvoje kroky míří. Žár světel konce.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Kamelot poslední list prodává, kabáty límce zvedají. Zbývají poslední chvilky, to jenom na mě čekají, sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

chladná jsou dubnová rána. Ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce od činzára. Úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami.

Atlantida a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potokny řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil.

0: Osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, habadu.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Učím

sadu v zahradě, zrovna když odkvetla, tak jí trefil šlak. Byla už postarší, přemýšlím o náhradě, a s námi to dopadne,

maslo. Kráva, kůň, bejk, jen kdyby to víc neslo. Pod vepřovým pasem leží řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo, každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo. Přivezli z JZD bejka obecního, dostal ránu palicí a usnul jak dřevo. Z řezníků netuší.

schodů, řítí se do dveří, za kompetentní osobou podepsat příměří. S dokumentem v uchu běží na vrátnýho, ať všechny bejky propustí, vše je zařízeno. A tak bejk statečnej zachránil svý stádo, kupujte si blesk.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Moře je velké. Moře je velké. Jako je velká tvá světlá dlaň, jako je

přes propast. Je červen a já na zádech v travách hryžu red. Je červen a ty ve vlaku nade mnou

na poslední z cest. A jakmile jsou v hlavách ty holouška, nemůžeš už nástupiště splést. K tobě s jarem vítr poslal expres. Ani nestihli jsme dopít

trčím na pozdrav. Je červen a ty jsi už měsíc pryč. Mami, tady je červen a já na to konečně přišel.

že sem přijdu brzy dát řeč, jako dnes. Málem bych zapomněl, brácha s tátou spolu nemluvěj. Málem bych zapomněl, tvoje smrky nad barákem.

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Každý si nese své břímě, letními cestami k zimě. Každý si nese to své, jak tak životem jde. Každý po něm.

splní se, o čem si sníval. Splní se vše, co si kdy chtěl. Na dveře listonož klepe, říká, že bude lépe. Odkud to ví, to už zapomněl.

pak do tmy zavzliká, kdo chce jen ať se přidá, nemůžu dojít sám, kde leží Atlantida. Jsme moře bez vírů,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

lesem a nesou jména ulic. Budoucí děti se rodí do demolic. Pravidla lesa se vrací a tak platí. Z lesa jsem přišel a do lesa se vrátím. Těžkou vodu pili, zářili mládím a marností svých let. Jak brousit kosu a hrůzou z ní se nesvíjet. Kdybych měl střechu, neviděl bych nebe. Kdybych měl stěny, nepotkal bych tebe. Kdybych měl dveře, neznal bych, jak leden zebe. Kdybych měl

slunce, rudá hvězda uranu. Válí se v hlubinách, jak kocovina po ránu. Jdou tiché hlasy v korunách od rozednění. Jdou děti času a pěna dní se v žilách pění. Jdou cesty lesem a nesou jména ulic. Jdou cesty lesem, kde rub se mění na líc. Pravidla lesa jsou zpátky a tak platí. Z lesa jsem přišel a do lesa jsem přišel.

podél zdi v tichosti. Zmizel do neznáma, klepal jsem kosu, brala mě od spodu.

Vzala mě za ruku. Léto je u konce. Podzim byl ve vzduchu. Ztratil jsem v paměti to, co bylo včera. Bláznům se nevěří.

Zdivočel Rorísek, když viděl pivoňku, jak zvolna ke zvonku okvětí sklání. Zdivočel chudáček, třás se mu zobáček, líbila se mu a tak žárlil na ní. Daleko, daleko, daleko v cizině. Autobus vez hocha se snědou pletí. V tu samou hodinu řidič vjel na minu. Chlapec i Rorísek povětřím letí.

v hlubinách vesmíru, kde větry nevanou, tam slzy nekanou, nechodí průvod. Pohroužen do duše věřím, nic netuše, že to, co teď tady, tam má svůj důvod.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

je výborná v běhu a tak prostě běží a barví si vlasy jen na půdě občas v truhle se starými dobrými časy.

bilance slov někdy zebe, ale tady má to tak být. Hranice topí se v řece, kousek od ní Josef odklí.

Pučálkovic a Mina, tu se divně kouká, zlatá rybka a slon Bimbo, prohánějí pavouka. Jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva. Manka prádlo věší, vyvoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance. Vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvona.

0: Kdo tě poprvé vysadil do větví stromu? Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu? Vidíš to předjaří jen kousek od domova? Na chvíli zaťatý a pak si volal znova. Před mořem, před bouří, před lety.
1: Před mořem, před bouří, před lety.
0: Poznáš ten stín.

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad?

slunci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu. V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

blízká se na lepší časy. Černá a omšelá povaha tvrdá, málo kdo vzpomene asi, jak po celá staletí v krvi a potu

se rozzáří barvami, milenci s muzikou splynou. U řeky za deště pak mezi kapkami poznají Ostravu jinou. Město už netone v prachu,

Úplně vespod, v papírové klenotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta vzájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Boty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je, všechny ty krásné uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí, všechno ach všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru, k ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky, několik starých známek na obálky i cesta kamsi na kraj světa. Jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za límec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je,

hespod v papírové klenotnici zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím.

tak se zpátky zase vrací. Na ta místa, kde jsem žil, vzpomínky se často ztrácí.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

velkém městě, pod kterým se vinou zákopy. A já mám přátele jen z Haliče a Peště.

Snad, že jsem v sebe věřil přes příliš. Snad, že jsem doufal, že tě zlomí infantilní radost.

zemský chlad. Strašně jsem pil a o půlnoci tančil v kapkách deště, ale žil jsem dál, i když jsem ke dnu spal.

jsou písně, v kterých se nic nespívá. Jsou oči jak dva plný talíře bez naděje pro toho, kdo se do nich zadíval.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: A velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech má. Velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech má. Nosit hrb je asi móda, koukněte na Kvasimóda. I Kvasimódo hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, Kvasimódo hrb na zádech.

0: Lou nosí hrb na zádech, hrb na zádech, Quasimodo hrb na zádech má. Podjíždí na labskou boudu, Quasimodo na velbloudu. A velbloud nosí hrb na zádech.
1: Ticho.

i křížek, co mi kaplan dal, když jsem si tě v loni bral. Ty chvíle poslední nemám ani trochu rád.

přesto hlavu na to dám. Že nechci si jen hrát, že mi nejvíc záleží, až tě spatřím, až se znovu

požár v buši, jak krátká je víra, jak dlouhá je lež. Hladká jak dýka mi probodla duši, a tobě, má lásko, jde o to tež, a tobě, má lásko.

Noc bude dlouhá a plamínek malý, a pak už nic než samota. A pak už nic než samota.

Sešli jsme se k ránu, dvě bezohlední těla, snad měla si to v plánu, snad si to přímo chtěla. Sešli jsme se v síti, dvě těla, co si o něj.

novinové stánky, billboardy a kolečkoví bruslaři. Z Atlantiku přišla noc a stále je hit. Tisíce liber špaget a uvařený kuchaři. Ze žhavých zdí mrakodrapů města a italských pic. A můj žlutej taxík Broadway to stříhá přes ulice a třídy. Se spoustou aut a neonových reklam kolem nás. Dneska mám rande s Lízou v New York City. Běží mi čas.

pak se mnou Líza dělá chodecké závody. Sochy svobody po Brooklyn Bridge. Naše dvě zničená těla, spojené národy, padají do vody, odplouvají pryč. Cítíme štiplavý dým, je situace špatná. Nad námi firemanů tým hasí hořící dům. Prosím tě, nechej tam hrát Erika Claptona.

Zítra mě, říkám tamtý, rozhodně nevolej. Vždyť ze všech životů tady mi poslední zbyl. Taky jsem úplně country, neboli švorcovej. Rád projdu se vašimi sady sám na podíl.

možná proto, že chci umřít strachy a možná bych nebyl tolik pyšný. Poskládám si sako na noc do křoví, nešumí tu air conditiony a nepřinesou žrádlo pánovi.

stánky, billboardy a kolečkový bruslaři. A Číňan, co umývá chodník, než otevře krám. Na Bosně jezdí tanky, stříhají se ogaři. Nejlíp se člověku vrací, když zhruba ví kam. Pak bágli jedou rentgenem a ty si říkáš možná jednou někdy příště. A pak jde všechno hladce jako poprava. Boeing stoupá nad letiště a naposledy křídly zamává.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každý úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen přibyly ti vrásky, tenhle lokál já od malička znal. Tak nalejvej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spláchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každý kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem

proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný.

na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

0: Sten.
1: Ta. Bamba. Ta. Bamba. Ta. Bamba. Ta. Bamba.
0: To není na bázeň.
1: Bamba.
0: To dělá se mi slabo.
1: Bamba.
0: To srdce se mi propadá. To v hlavě koně hrabou.
1: Bamba.
0: To není na bázeň.
1: Bamba.
0: To dělá se mi slabo.
1: Bamba.

to srdce čeká na hada. Už se plazí Prahou, už se plazí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

na obstojný vůz. Škoda, že jsem jenom malej českej, zvyklej spíš na zbytky a zmíkány, co chroptí, jak před smrtí, mě občas jí má strach a hlas. Chtěl bych zpívat o silnejch pažích, o pevném pohledu a

než zabřednout. Jenže já jsem všechny cnosti nechal někde na tvým polštáři a za postelí ztratil dlužný úpis na duši. Teď se bojím, že mi kde kdo přečte zmatek ve tváři a pokaždé

všechno je tak a nebo jinak. Všechno je stejný dokola. Černá je bílá a bílá je černá.

vrcholky hor. Ještě se tančí, trochu se bojím, a čas mi říká, tak ho chupoj.

hotelích, v cizích městech, v levnejch hotelích. Nebo možná správněji v hotelech, to je jedno, šlo jen v opelech, v nepoznamenaným prostředích.

nešukáš se svým manželem. Jestli tvoje děti nehrají, kde tě neznají.

Vidíš, jak se přitom stůl zasviní. Převrhne se slámka a sklo se rozbije. Ani to nemusí být orgie.

neznáš, to je takovej mladý kluk od nás ulice. Ještě se mě dotkni, a nebo radši ne. Na čem to je ruka spočine?

městech v levných hotelích. Nebo možná správněji v hotelech. Pravidla povolují obě možnosti, ale je to jedno, šlo jen v opelech. Nepoznamenaným prostředí.

jenom tu svíci maličkou, nech ji dál za svým oknem plát. Pod zimní dešť zem smáčí stále hloub, až kránu stopy uplavou.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách.

můžu se tvářit veselé, můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni. A to já ještě nejsem snad. Můžu tě pozvat na víno, můžu tě opít, obelstít, oči i ruce ti zavázat.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Přejem dobrý vítr lahvím trosečníků.

Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká.

minulost ještě mladá, nad námi se sklání. Styčené prsty pravé ruky a slib, že budu vždycky svůj. A pak povel, člověče, stůj. Je nám tu veselo, když srazíme stoly, však něco ve mně

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Jenom pár not

0: Intuice ženy.
1: Intuice ženy.
0: To je, co mi chybí. Netušené změny.
1: Omily a chyby.

časem vyšel proti proudu času. Na břehu pod Cipřišem jsem našel pramínek vlasů.

chtěla bych něco vrátit. Nechci se vzdát, tak tě na kolenou prosím, nech mě dýchat a trochu snít. Snad pro tu malou

A to, co bylo včera, vždyť není vůbec jisté, že mezi námi už chybí cit. Prosím tě, řekni mi, že nechceš odejít.

0: Důsledky vlastních vin.
1: Je pár minut po 19. hodině.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

tak mi rádi zahrajem vám to, co každý zpívá, ať je Spartu či sám. Ten nápěv je prostej, zní jak slabonkej to, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou zkrátka

Byli jsme ve snech holek plné noci a tetování úhru všude po těle. Holili jsme se jenom pro ten pocit, alespoň před zrcadlem vypadat dospěle. A na zrcadlech z mušinců a akné jsou vězdí panny dnes novami temnělo. Studijní

0: Šlukla si startku a potom do polipku. Kouřový perpetu mobile vložila. S očima do kořán, tak do míklicích sklípků.
1: Znuděně, znaveně, dusivě vstoupila.
0: Byli jsme pyšní na to, že jsme chudí. A kdo měl na litr, ten byl ten večer král.

0: že jsem měl vína dost na klíč a byla zima. Zůstala se mnou klidně bytě do rána. Když se mi svlékal, řekla jenom prima,
1: jenom jeho šánku neupleť, fakana.
0: Vypnula plotínku a otevřela dveře. Svítání šedlo v každý vteřině. Jarina odcházela a já zůstal ležet. Voněl jsem ke svým prstům, k její peřině.

Pak mi ji přebral zpět Dežo ze zvláštní školy a já se v lese opil rudou sladkostí. A tu mou bolest roznes vítr do okolí a moje chvění přenes osykám do listí. Teď už se stydíme i za to, že jsme chudí a že jsme pluli v pekle i v oblacích. Jenomže

že jsem neměl ručník froté. Když jsem na břeh vylez poté, v oblečení jsem jak fangli, navázal na kola štangli, osuší mě větřík vlahý.

pátý a čtyřicítkou profrčel jsem před tou hlídkou. Odkázá na boží vůli, oni hupli do žiguly. Za šílence mě mají.

Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

pondělí. Vypadá jak halama, ale vždycky čtyři dvěma podělí. Střídá různý hlasy a mezi řečí vypráví o dějinách svý spásy až po křížový výpravy. Já po decimetru ráje

0: že nepřijdem, že přijde jiný host. Bylo to překrásné, žel všecko má svůj konec. Mlč, umíráčku, mlč, ten smutek já už znám. Polibek, kapesník, siréna, lodní zvonec, 3-4 úsměvy a potom zůstat sám s Bohem.
1: S Bohem.
0: A kdybychom si neřekli už více, ať po nás zůstane maličká památka, vzdušná jak kapesník, prostší než pohlednice, a trochu mámivá jak vůně pozlátka. A jestli viděl jsem, co neviděli jiní, tím lépe, vlaštovko, jež hledáš rodný chlév. Ukázala jsi mi jich, kde máš své hnízdo v skříni, tvým osudem je let.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Kdyby holky nebyly, nebylo by komu hrát.

kráčela ke své první zpovědi. Pamatuješ stromy v parku právě rozkvetly.

kterým všechny své návštěvy provádíš v mírných rozpacích. Já jsem tím městem, ve kterém dávno znáš každou cihlu i díru v plotě. Já jsem tím městem, v jehož ulicích a zahradách se kdysi jako šestiletá až do půlnoci hledal.

ve kterém si vyrůstala ty, tví rodiče i tvoje děti. Já jsem tím městem, jehož hradby nahradily nevyřčené věty. Já jsem tím městem, na které si trochu hrdá, trochu se za něj stydíš. Já jsem tím městem a Morka si nakonec našla při

0: Já jsem tím městem, tím městem jsem já.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

když stín nad strží v Utahu skrývá rokly přes polední žár. Je slyšet z dola ozvěnou, jak koulemi, když práskne biliár. A pak ten stále stejný zvuk, když teče voda. A chce se věřit, že se to zas jednou podá.

když makáme, tak proč na plný pecky? Jsi jak za Marie Pujmanové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky jako ořálové?

vnímá celý tenhle svět. Jen jako články novinové. Myslíš proto, že jsme lásko moje sračky a kořálové. Proč jsme schopni vrátit to kyře? Do kosmu lítat k polům, kde je led. Stavíme ledoborce atomové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky? Kořálové.

času, který všechno kolem drtí. Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prckomé sračky jako ořálové.

Když chcete, tak mi rádi zahrajem vám to, co každý zpívá, ať je Spartu či sám. Ten nápěv je prostý, zní jak slabonkej to, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou zkrátka.

tam. Na úsměv tvůj já čekám den co den, na lásku tvou a nebo jiný z žen. Čekání znám, než mě doktor pozvedal, snad každý den já ve frontě jsem stál. Než odevřou, než vrchní přijde k nám, než poznám,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

se ze svých hnízd a kolem ohní nad Sázavou přibývá nám prázdných míst. To jenom na mapách jsou ohrady a každá země svoji čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když noci telegraf

jsme první ranní vlak, co jezdí kolem třetí. Noc se nás dotkla jenom tak, na mrtvý hvězdy jsme koukali, jak letí.

Světlení. Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři píva recidíva, pobuda. V odpoledním horkým dusnu myslel jsem, že v práci usnu, a jak sucho měl jsem v puse, řekl jsem si, že vykoupu se v zatopeným lomu v lese, je tam voda jako v plese.

Klesá až do naší obce, k dovršení té mé smůly. Hlídka vébe v kopce půli. Nahatý a čtyřicítkou, profrčel jsem před tou hlídkou. Odkázá na boží vůli, oni hupli do žiguly. Zašílen jsem

kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až vítr a déšť, ty kapky ledový, ty na ramenou začnou tančit čardáš, kam hlavu dáš, kam ji dáš. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba sůl, postel nebo kousek místa někde v podkroví.

0: To je plný, co brácho s tím, co s tím.
1: Dobrý lidi nejsou pára, tomu nevěřím.

Řeky jsou rozčesané slzy, milion nitek smutnění. Pláč, který nikdy neomrzí, a kámen v hlínu promění.

zemi, střepy rozbitých zrcadel. Řeky jsou vše, když smutno je mi, a dotek našich mrtvých těl.

0: Před nějakým časem začal jeden chlapík bastlit něco, co se podobalo hodně velké kastli. Ptali se ho, co to bude, a on, že prý loď, a přitom byl na míle od jakýchkoliv vod. Říkali o něm, tomu straší ve věži. Nešlo jim to do hlavy, když viděli tu váhu. Brzy měla na délku loď dobrých 300 sáhů, 3 podlaží nad sebou a zavalitý trup, k tomu pěkně z boku velký vyklápěcí vstup. Říkali o něm, tomu straší ve věži. V tom vidí, jak míří k lodi žirafy a sloni, zebry, sovy, medvědi a též chameleoni, hadi, krávy, nosorožci, mouchy, pavouci, kolibříci v klokani, vždy pěkně po dvojici. Říkali o něm, tomu straší ve věži. Po zvířectvu nalodil se přede všemi zraky, sám se svojí ženou, synové a snachy taky. Z břehu na něj hulákali, když tu vrata řach beze slova zabouchl a zmizel v útrobách. Říkali o něm, tomu straší ve věži. Pak se ale spustil déšť a velká voda v ten den zaplavovala vše kolem nevídaným tempem. Ještě zaslech, nenechávej nás tu ve štychu, záhy ale tonulo vše v hrobovém tichu.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil Radio Folk.
2: Doba nás spá.

Měl jsem ten plyšový medvěd. Mama, minko, holčičko, chtěl bych vědět. Proč naříkáš a pláčeš a nechceš si se mnou?

0: koště.
1: Hop na koště.
0: Hop na koště.
2: Hop na koště.
0: A pak traba.
1: Baba jedna, baba dvě, i ta třetí na půdě. A baba ona, baba on, mají chobot jako slon. A baba
0: oň.
1: Baba
0: oň.
1: Nemají rádi jablkoň. Baba makro, baba piti, to jsou ale dneska lidi. Baba vedro, baba hic, odvezem je do Teplic. Baba je a baba

0: Chci, abys dýchal.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

když stín k tvý patě usedá. Vlastně chodí dál jen za tebou, máš-li světlo,

ten důvod, že se cítíš nějak hůř. Hlavu máš spitou rytmen blues, na čele vrásky.

ostatní zůstane skrytý. Co vlastně právě teď dělá těch 7 miliard lidí, co v tomhle životě nepoznáš.

o jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za

podpaží volant a soustavu pák. A jak utíkal za dnem den, každým dnem blíž byl dědův sen, že jistě všechny známý trefí šlak.

Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

stopnula hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, byl jsem z té ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby?

Bohu, já však hledím na oblohu. Jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti. Všude samý monitory, budíky a stopky

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý, ani jiný král. A možná jsem

0: vzduchem zahřměly dvě salvy z jejich děl.
1: Máme Gibraltar v zádech, a když vítr vydrží,
0: a černý prapor pirátů na stěžeň vyletěl.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Já ne, já jsem Čech, kojený rybníkem, loukou znám les, znám místní zvěř, nechci za moře hod každej pes jiná vest.

Mě táta do batohu přibalil, když jsem opouštěl tenhle stát. Pár dobrých slov, taky pokoru, bez který nejde rovně stát. A tak jsem se vydal

Už mi nestačí a to, co vnímám, je už jinačí. Tak si sbírám stránky svých dnů a hubnu rychlostí myšlenka za hodinu a břiše hryže mi

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Balar se zrodila před lety jedna malá holka, co chtěla poznat svět. Lidi, co jsou na něm, zvířata a květy, vytepat tu krásu do veršů mezi věty. Poblíž na pevnině, jen o pár let zpátky, na svět přišel jinoch, jak princ do pohádky. Srdce jasný plamen, co stíny zažene, ty dvě krásné duše jen sobě.

dohnaný svou sudbou. Příběh trochu vázne, nebude to hudbou. Zkrátka po nehodě hledal smysl žití, vykřičené domy, opium.

co myslíš? Mám ještě na to se sám rozorat a zasít, sklidit rozemlít, znova upít. Nebo

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Tím stehně tetované mini jehně, stále malé jako nechtík, nikdo ho však nebude chtít. Po infarktu, co měl z růže a po zesprdě.

Od těch dob sem chodím, občas slýchám jeho smích. Někdy vidím oblak páry letět po kopcích. Už mi nikdo nevěří, všechny nás přežije, ale já

Nedá se popřít to, že půvab měla a její vůni tu měl jsem taky rád. Desítky snů mi vzala zcela a dokázala řád.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Mám divný pochyby, mám divný pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych měl něco zmeškat.

měl něco zmeškat. Snad mám bejt v pokoji u okna s deštěm, v domě, co nestojí už nebo ještě, v místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocour snad teď

0: Ovšem, když bych se tam nakrásně ocit, co tam, co právě tam.
1: No nic, jen pocit.